0: píše Hýšice, bo ne Hýšice, je skála, a nevím, kdo vyní senovatý. Sova vojou úkole popíše, i to včasom o Bohu píše. Ale tu je třeba někdy doložený časom čas. Já jsem nevím, koho vidět. To nevím. To vím, nebo blízku urka je.
1: Kaj je kaveš?
2: Evo, zdaj pa so nove sile na Radiu Študent, ne? Tako da zdaj imamo lahko spet jutranca,
1: ja, v jutranca.
2: Nekak teh normalnih zasedbah, ne? Zdaj boste tudi nove špikerje kmalo lahko slišali, ne samo vajence. Ne? Tako da...
1: Ampak začenjamo s tem, da imamo glasbo. Ne?
2: Ja, to pa seveda. Ne? Katja Kava še naredila glasbeno opremo, ki jo boste lahko slišali tja do 11. ure. Ki jo boste lahko slišali tja do 11. ure.
1: Pol tehniciral Boninja.

0: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
1: Hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk.